Ďalší krát sa tváriš, že ma nespoznávaš, ale okolo nás ten silný